0: Rádijská mríža Rádio Ena. Najhitrejší prometný servis Rádia Ena.
1: Odpripaket u dilovskih hranilnici in skleni osebni kredit s nižjo obrestno mero.
0: Dilovske hranilnici.